0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?
11: Jasně, že máme.
12: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů Forkno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů Forkemping.

Hit Radio 90.

0: 6.55, ranní hit Radio 90. Chvilinku vydržte, já tu vymetu všechny ty flitry a to peří ze Samby de Janeiro od Belíny, ať můžem popojet na cestě šampů, Rajcet Fred a taky Let Loose. A teď se dozvíte, jak to jede.
1: Na dálnici D7 na 7. kilometru u sjezdu na Kladno směrem od Chomutova na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz. Na dálnici D8 na 71. kilometru ve směru na Drážďany došlo k nehodě dvou osobních aut. A na dálnici D1 na 147. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
11: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
17: GenX.cz.
18: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

Desátce. Je čtvrtek 21. května a posílám vzpomínku na nakažlivě melodický rok 93 a Let Loose. Kapela tak tehdy trochu kazila plán těm boybandům, co jsme je znali, jak jsme je znali. Tihle kluci si dokázali upravit nejenom vlasy, ale i songy, který si sami psali. Já se jmenuji Vláďa Řepka a posílám Crazy For You od Let Loose teď na raním Hit Radio 90. Hit

0: 7.11 na 90. Milujeme klasické pop-punkové Shampoo. Šikovní holky. I naši kluci. Včera ten zápas proti Italům na mistrovství světa v hokeji byl pěkně napínavý. Tedy žádný krasobruslení. To si pojďme říct na rovinu. Ale nakonec to dobře dopadlo. Všechny tři góly padly v poslední třetině, takže pozor, dneska a zítra máme hlasový klid nařízený. Šetříme hlasivky na sobotu se zpěváky, se Slováky. Zpěváci budou teď Pet Shop Boys a geniálně chytlavá Emílie, Big Big World a Země vzdálená na Hit Radio 90.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Yippie!
7: Yeah!
5: Yeah!
8: Yippie, yippie! Yippie!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. Gen X.cz.

0: Hit Radio 90, 3 minuty před 7:30, česká rocková klasika, která jasně zlepší čtvrteční ráno. Baláš, Střihavka a Pavlíček, Země vzdálená. Jo, Květen, ten se nám zatím tvářil jako takový ten kolega, co nahlídne do kanceláře a místo pozdravu pošle mrak. Tak o víkendu to končí. To by mělo nahlídnout sem k nám léto. V sobotu má být 28, v neděli 29 a prý může padnout i první třicítka roku, takže vytahujem kratěsy. Na cestě je totiž Sax, Duran Duran a Hadaway.
1: Hit Radio 90.

0: 7.40, ranní 90. A s dnešním ránem mi pomáhá i kolega moderátor z Velké Británie. Hi, hello, thank you, Sax. Teď ho točíme na 90. A Graham se jmenuje. Že vám Sax ani Graham nic neříkají? Tak počkejte, tohle znáte. No jasně, britský zpěvák, který ho známe jako jednoho z Madness. Já věděl, že to budete vědět. Sax nikdy nepůsobil jako klasická nedostupná rocková hvězda a díky tomu ho měli fanoušci a mají rádi napříč generacemi. Na cestě Dream, Enya a Bryan Adams, Hit Radio 90, za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
5: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Vítejte na 90. Phil Collins nás vzal na začátek téhle dekády. Na cestě je Ricky Martin, Cardigans, Jennifer Page a taky informace ze silnic v 7.55.
1: Na dálnici D11 na 107. kilometru směrem od Jaroměře na Prahu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na pražském okruhu za sjezdem do ulice k Barandovu na 16. kilometru směrem k letišti havarovalo osobní auto s nákladním. Vozidla částečně blokují provoz, kolona se tvoří od Lochkova. A na dálnici D1 na 85. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
2: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Co to je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdný od neděle. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa.

0: Ranní hit Radio 90, minutu po 8. Já se jmenuji Vláďa Řepka a teď mě bude milovat moje kolegyně Markéta, která mě vystřídá za 2 hodiny. Za co? Až vám řeknu, abyste si vychutnali svůj ranní čaj. Ale dneska se to hodí, je Mezinárodní den čaje, 21. květen a svátek má taky Monika. A nejen jí posílám Jennifer Page na Hit Radio 90.
1: Hit

0: Dvě minuty před čtvrt na osm na Hit Radio 90 stále žhaví jako slunce na dovolený Ricky Martin a vzpomínka na FIFA World Cup v roce 98. Rickyho jsme taky mohli vidět v seriálu Palm Royale, to mimochodem doporučuju. Je o bláznivý Maxine, která má právě gay přítele a to je Ricky. Tak si počkejte třeba na Baby Yodu, Shalom, New Radicals a Jam & Spoon na Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: levnězčiny.cz.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jé!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Shalom, Petr Muk, tak tuhletu v spruhu z roku 94 jsme 2 minuty před 7:30 na ranním Hitrádiu 90 potřebovali. A pozor, Baby Yoda míří do kina, respektive Grogu. No ale oni mu stejně všichni budou říkat Baby Yoda až do konce galaxie. Nový film Mandalorian and Grogu je podle prvních reakcí hlavně vesmírná pohoda a roztomilost. 720 868 636, tak nám napište, jak Groguovi říkáte vy. Grogu nebo Malej Yoda? 720 868 636. Michael Jackson a R.E.M. za chvíli, CNC Factory, teď na Hitrádiu 90. Jo. Jo. Jedem.

0: tak tohle bych pustil klidně ještě jednou. 8.41, ranní 90. Křehkej a geniální Michael Jackson, který změnil klipy na filmy. Na cestě Lubega, Rexet a taky Cher. My jsme na ní včera úplně zapomněli, měla narozeniny, tak to beru na sebe a opožděně všechno nejlepší koči. Slavila 80, vypadá, jak když na nestárnutí podepsala marketingovou spolupráci, ale dávno, dávno před Instagramem nosila průsvitní šaty, peří a korzety. A nejlepší je, že Cher nikdy neřešila, jestli je něco moc nebo málo. Přišla, zazářila a ostatní 30 let opisovali. Za chvilku je na Hit Radio 90.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
4: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
5: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
4: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pět minut před devátou milujeme Cher, která přežila všechny trendy a ještě se jim směje. Hanson, Anaka, Fatboy Slim na cestě. A jak se jede, Vladane?
1: Na východní spojce Pražského okruhu na 61. kilometru u sjezdu na Běchovice směrem k Barandovskému mostu havarovalo v koloně osobní auto s nákladním. Na trase z České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Chudolazy havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. A na dálnici D10 za sjezdem na Mnichovo Hradiště směrem od Turnova na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Studio 90.
1: Jak bude? Oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno, přeháňky jenom někde, hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tam si nezapomeňte deštníky, teploty 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vítejte zpátky na 90. Je minuta před 9. Já se jmenuji Vláďa Řepka a Česká pošta prý zase zdražila. Obyčejný dopis už teď stojí klidně i 36 korun. Takže pamatujte, až vám přijde pohled z dovolený, berte to tak, že mu nebo jí musíte být hodně drazí. Fatboy Slim, right here, right now, na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Bráchové Hanson a doba, kdy to alespoň v těch klipech bylo nějaký barevnější. Na cestě je Tom Petty, Shaggy a úžasný Elton John. To není jenom zpěvák, to je hudební legenda. Teď teda přiznal, že má problémy se zrakem a musel změnit způsob, jakým píše muziku, ale jak říká, když nebudu dělat hudbu, budu mrtvý. Sire Eltne, tak to ani v legraci. Za chvilku na Hit Radio 90.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
10: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
9: na akci Letňany nejen dětem.
10: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
9: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
10: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
9: tombolu z dárky
10: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
9: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
11: Letňany nejen dětem.
10: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
12: 90. Nejlepší.

0: Pět minut před 9:30 posílám jednu rockovou Tom Petty a Heartbreakers. Fenomén áčkové hvězdy Hollywoodu 90. let řeší Markéta, Ivo a Michal v naší vypalovačce. Jaký má Markéta nejoblíbenější film s Leonardem? Prozradíš?
1: Je to film, co žere Gilberta Grapea.
2: Ten název mi něco říká, ale vůbec nevím, o čem to je. No.
1: Myslím si, že spousta lidí ho jako nevidělo a je to hrozná škoda, protože je to vlastně první velký, nebo takhle, on předtím jako Leonardo už hrál v nějakým dětským snímku, ne?
3: No, já si ho právě pamatuju z filmu, na který on by nejradši zapomněl, Critters 3, což nebyl dětský snímek, byl to takový jako pokus o horor.
1: Aha.
3: Hororová komedie, Leonardo, ještě mladší než právě v Grapeovi. Mně se to tenkrát líbilo, ale nikomu jinému ne. No, ani jemu.
1: To je zajímavý. Ale v tom Grapeovi je to úžasný, protože ten Leonardo je naprosto přesvědčivý, jako mentálně postižený kluk. Zahrál to dokonale a je to fakt jako nádherný film.
0: Celý díl Vypalovačky najdete už teď na našem webu Hit Radio 90. A teď na 90. Paul McCartney.

0: 8.41, na cestě třeba George Michael a ptal jsem se vás taky, jak říkáte v novém Mandalorianovi, nový film, malýmu Jodovi, Grogu nebo malej Joda? Díky za vaše zprávy, vítězí malej Joda. Nový Mandalorian stejně jako Shrek v kinech, na 90. za chvilku vládí střídá Markéta.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Rádio 96 minut před 10. hodinou. Pěkné dopoledne.
1: Na dálnici D5 na 6. kilometru směrem na Prahu bouralo osobní auto s nákladním, dejte pozor. Na dálnici D1 na 309. kilometru směrem od Ostravy bourala dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie, očekávejte kratší zdržení. Za výjezdem z České Třebové směrem na Svitavy blokuje provoz nehoda dvou dodávek. Počítejte s omezením. A na trase ze Znojma do Pohořelic jsou odbočky na Olexovice, buďte opatrní, stojí tam porouchané osobní auto.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
9: Amadeus.
8: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
14: Housebrand Café per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v kluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: www.pragueboats.cz.
20: Už ví.
21: Tak vzhůru na palubu.
22: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
23: Lyže?
24: Happy Sport.
23: Dětské kolo?
24: Happy Sport.
23: Půjčovna?
24: Happy Sport.
23: Servis?
24: Happy Sport.
23: Bazar?
24: Happy Sport.
23: Šťastné dítě?
25: Happy Sport.
23: Happy Sport?
24: Happy Sport.
23: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
25: Happy Sport.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Někde během dne se mohou objevit hlavně na Moravě a ve Slezsku přehánky, ale teploty příjemné 18 až 23.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Je čtvrtek 21. května, největší hity 90. let a přitom nejsme retro. Ten faktor 90 budeme potřebovat podle předpovědi počasí asi hlavně o víkendu, ale lehkou vrstvu můžeme máznout už dnes.
1: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.
0: Čekají nás Green Day, Lightning Seeds a právě teď Bloodhound Gang. Tak hezký dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Předtím, než k téhle písničce vyšel oficiální videoklip, vysílala stanice MTV jako promo její živý provedení z festivalu Woodstock. Bylo to v roce 94. No a během toho koncertu začali fanoušci po Green Day házet obrovský kusy bláta. Kapela místo ústupu spustila totální bahenní bitvu. No a i díky tomu je to jeden z nejhranějších hitů Green Day. A možná taky připomínka toho, že festivalová sezóna se blíží a že by to chtělo vymyslet už pomalu outfit, protože dneska je festiák nejenom přehlídkou kapel, ale i dokonalých fanoušků.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

posloucháte Hit Radio 90. Madonna teď všechno směřuje ke své taneční desce, která už je dopečená a včera napsala na sítě vzkaz: pokud je váš taneční parket mrtvý, možná je to tím, že jenom hrajete špatnou hudbu. K tomu pak přidala pár aktuálních fotek v síťovaných punčocháčích, jak se povaluje různě po otomanu. No prostě velký rozdíl mezi Madonou před 40 rokama a dneska to úplně není. To, že na podzim se objeví dokument o návratu Oasis, tak to už jste od nás možná slyšeli. A to, že to produkuje ten, co stojí za Peaky Blinders, tak to klidně zopakuju, protože tím pádem to vypadá, že půjde o dokument roku. Oasis teď na Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, podcast Vypalovačka. Už jste slyšeli nejnovější díl? Je na všech aplikacích, na YouTube, taky na webu Hit Radio 90. A ten aktuální díl je o hollywoodských áčkových hvězdách. Takže Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a nebo Julia Roberts.
1: Já když jsem viděl, pardon, Pretty Woman poprvé, tak jak ona tam potom naskočí do té limuzíny, jak to řídí ten osobní šofér toho Richarda Gira na konci, tak já jsem si říkal, prostě už někam odvez, hlavně ať se nevrací, jako.
2: Fakt, ty jsi romantik, teda opravdu.
1: Právě, že vůbec ne.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
4: Ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Posloucháte dubové hitrádio 90, 7 minut před 11. hodinou Shakespeare Sisters. Nás sledíte v autě, máme pro vás aktuální informace.
1: Na trase z Prahy na Kolín za Úvaly u odbočky na Tuklaty došlo ke srážce dvou osobních aut. Místo je průjezdné Kyvadlově, zdržíte se do 5 minut. Na výjezdu z Dubí směrem na Litvínov havarovala dvě osobní auta, nehodu vyšetřuje policie. A na dálnici D1 na 220. kilometru u Vyškova směrem na Brno zasahuje do pravého pruhu nepojízdné osobní auto. Dejte tam pozor.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska oblačno, polojasno, večer místy až skoro jasno, místy během dne pak taky hlavně na Moravě a ve Slezsku možné přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Hezký den, je čtvrtek, směřujeme k víkendu, kdy počasáři slibují léto. Taky teda víme, že občas meteorologové koukají místo do map a dalekohledů spíš do ruličky od toaleťáku a ta předpověď jim úplně neklapne, ale doufat můžeme. V sobotu i v neděli snad až 28.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: Takže tahle píseň se rozhodně na začátek další hodiny hodí. Summer Sun od Texas, hezký den.

Radio 90. Hit Radio 90.

0: Devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cudí.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Chata v Chotěboři na Havlíčkobrodsku za 1 milion 100 tisíc. Byt 2 plus 1 na Kladně za 5 milionů 519 790. Byt 4 plus KK v Českých Budějovicích za 10 milionů 990 tisíc. Garáž v Ostravě za 250 tisíc. A byt 3 plus 1 v Ústí nad Labem za 3 850 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: letos na dovolenou?
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
0: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
0: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
5: Změnili jste adresu,
6: stěhujte se bez stresu.
4: Naše rada zní:
7: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz.
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
1: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
1: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: V baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: A čelovky vaření a papání?
10: Máme.
9: A batůžek malý a velký?
10: Máme.
9: A co boty a botičky do každého počasí?
10: Jasně, že máme.
11: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Devadesátky. Nejlepší.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Radio 90 jedna z nejlepších věcí kapely, která za měsíc přijede do Prahy na Metronom Festival. Tohle byly Manic Street Preachers a A Design for Life. Ivo Alač už vám přeje krásné čtvrteční odpoledne. Ještě Kuba se ke mně přidá.
1: Problémy jsou na dálnici D1 v Ostravě. V místě omezení na 358. kilometru blokuje provoz porouchaný nákladák. Dopravu tady řídí policie kyvadlově. Počítejte s kolonami v obou směrech. S komplikacemi stále počítejte na dálnici D2 na výjezdu z Brna. Havarovalo tady osobní auto. A na nájezdu na dálnici D11 od Náchoda směrem na Prahu stojí nepojízdné vozidlo. Dejte tam pozor.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Během dneška je v Česku oblačno až polojasno, večer se místy může ještě těch mraků objevit méně a bude i skoro jasno, ale místy se také objevují slabé přehánky, nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů Celsia. No a co v pátek, bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, v severních částech republiky a na horách s ojedinělými přeháňkami, nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní mezi 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90. Non-stop.
0: Co víc si přát, když přijdete jako já do práce a přivítají vás menici a potom hned na začátku další hodiny je v playlistu jiná vaše oblíbená kapela The Cranberries. No tohle je naprosto běžné na Hit Radio 90 a věřím, že i proto nás posloucháte i vy. Pojďme si tedy dát Zombie.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle byla jedna z těch, které poslední dobou rozhodně nelení. Za posledních 5 let byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy společně s dalšími členkami The Go-Go's. Následně s nimi chtěla vyjet na turné, ale covid, že jo? A tak se zavřela do studia, na rok 2023 připravila EPčko s 5 novými písněmi a v loni ještě vydala i velmi dobře přijaté album cover verzí. No a do toho nám ještě pravidelně zpívá na Hit Radio 90. Za námi tedy Belinda Carlisle, no a před námi Deep Blue Something.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: 90. Nejlepší.

Tak vy kolikrát jako malýmu klukovi maminka říkala, nejez tu marmeládu žičkou rovnou z té sklenice, to se pak zkazí. No a přitom nám teď Jam and Spoon rozhodně playlist Hitrádia 90 neskazili. A neskazí ho ani píseň o tom, co kolikrát potom seřvání od maminky následovalo. Nebreč, tady jsou Guns N' Roses na Hitrádiu 90.

0: Na Hit Rádiu 90 ISMC, který měl být předloni součástí akce 90s Explosion v Praze, ale bohužel byl v té době v nemocnici, takže to nedopadlo, no ale pozítří by na holešovickém výstavišti měl tento jeho největší hit zaznít, protože přijede ta, která naspívala ty ženské vokály, Alexia, a s ní třeba taky Two Unlimited, Mr. President, Rednecks a další 90kové hvězdy. Nemůžete-li na tu akci, tak nevadí, doženeme to tady na Hit Rádiu 90, kde si tyto eurodanceové umělce hrajeme a taky si o nich povídáme v našem podcastu Vypalovačka, v tom zatím předposledním díle, tak mrkněte třeba na hitradio90.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Toto je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio 90. Understand? Before I left fighting, understand something that can't good.

0: Tohle byly Downlow a předělávka melodie Tenkrát na západě na Hit Rádiu 90. Za chvíli 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, tentokrát Eurovize, ale předtím Renata s dopravou.
1: Nesouvislé kolony se táhnou po D1 z Prahy na Brno. Poprvé se brzdí už před Velkou Býteší na 161. kilometru. Následují kolony u 9 křížů Domašova, Ostrova, Český Valky a plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Osobní auta naberou přes 30 minut, nákladní 2 hodiny. Navíc na 190. kilometru u sjezdu na Výstaviště se teď srazilo osobní auto s nákladním, takže zdržení narůstá. Postojíte si také na D5 před sjezdem na Zdice od Prahy na Rozvadov mezi 19. a 30. kilometrem a v opačném směru na 70. kilometru na obchvatu Plzně shořela dodávka, kolona má 3 kilometry.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zítra, podobně jako dneska a přes den zhruba o 3 stupně tepleji, bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní 22 až 26.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Minulý čtvrtek proběhlo druhé semifinále letošní Eurovize, ze kterého náš zástupce Daniel Žižka postoupil do finále, kde pak skončil 16. A tak si jako dnešní 3 ve 3 dáme právě 3 hity z Eurovize. Bude tady jeden slovenský, který v 93. do finále nepostoupil, taky jeden, o kterém se v 96. tvrdilo, že vyhraje. A hned na úvod si dáme píseň, která v 97. naprosto suveréně Eurovizi vyhrála.
1: Ivo Hit Radio 90. 3 ve 3.

Až někdy nedávno jsem zjistil, že se v roce 1993 v rámci Eurovize konalo speciální semifinále postkomunistických zemí, kterého se za Slovensko účastnil i Elán s písní Amnestia na Něveru a jenom těsně nepostoupil do finále. Předtím jsme si na Hitrádiu 90 zahráli Ginu G a píseň UA Just a Little Bit, o které si v 96. všichni mysleli, že Eurovizi vyhraje, a když se tak nestalo, tak to vedlo k zavedení divácké

0: to hlasování. No a jako první ze tří ve tři zazněl suverénní vítěz Eurovize roku 1997, hit kapely Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Zítra si dáme tři hity z jednoho soundtracku.
1: Tři ve tři. Na Hit Radio 90.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Lyže.
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo.
9: Happy Sport.
8: Půjčovna.
9: Happy Sport.
8: Servis.
9: Happy Sport.
8: Bazar.
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě.
10: Happy Sport.
8: Happy Sport.
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90, Run to You od Roxette. Tato parta 90 startovala obrovským hitem It Must Have Been Love, který je z filmu s Juliou Roberts, s jednou z největších áčkových hvězd Hollywoodu, o kterých se bavíme v zatím posledním díle našeho podcastu Vypalovačka. No ale kolega Michal ten film evidentně nemá tolik v lásce.
1: Já když jsem viděl, Pretty Woman poprvé, tak jak ona tam potom naskočí do té limuzíny, jak to řídí ten osobní šofér toho Richarda Gíra na konci, tak já jsem si říkal, že už někam odvez, hlavně ať se nevrací jako.
0: Fakt, ty jsi ale romantik, teda opravdu.
1: Právě, že vůbec ne.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Vypalovačku o největších háčkových hvězdách Hollywoodu 90. let najdete stejně jako všechny další díly, třeba na podcastových platformách, na YouTube kanálu Hit Rádia nebo na hitradio90.cz. A v playlistu našeho rádia teď najdete R.E.M.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90 v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90 nonstop. Nonstop.

0: další My Destiny. Včera už to chvíli vypadalo, že osudem našeho národního hokejového týmu na letošní mistrovství světa bude prohrávat se slabšími soupeři. Poté, co Italové od poloviny druhé třetiny vedli 1-0 a ještě po pěti minutách třetí třetiny tomu tak pořád bylo, tak to se snad každému z nás vybavila, ta sobotní blamáž se Slovinci. A přitom ne, že bychom se nesnažili. Více než stovka střeleckých pokusů a polovina z nich přímo na bránu, tak to se jen tak nevidí. Ale až v 46. minutě tam jeden gól konečně spad, následovalo zvýšení na 2-1 a pak teda ještě gól do prázdný. No dneska mají naši na mistrovství volný den, dostali prostor načerpat energii a vypnout hlavu, no tak snad se jim to daří.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: Stěhováníkrbec.cz.
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Hit Rádio 90 Robí Williams a jeho All Before I Die. 5 minut před 16. Teď už také aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na trase ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8 budete popojíždět v koloně 4 km v opačném směru kilometr. Na Pražském okruhu necháte v koloně 15-20 minut od sjezdu na Vestec až po odbočku na Ořech. Na D5 před sjezdem na Zdice mezi 19. a 30. kilometrem směrem na Rozvadov se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona na 20 minut a na D1 z Prahy na Brno se poprvé brzdí před Velkou Býteší na 161. kilometru, pak u 9 křížů do Mašova, Ostrova, Čecký Valky a plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Osobní auta naberou 30 minut, nákladní skoro 2 hodiny.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 km od Prahy.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: A čelovky vaření a papání?
10: Máme.
9: A batůžek malý a velký?
10: Máme.
9: A co boty a botičky do každého počasí?
10: Jasně, že máme.
11: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: pátek by mělo být převážně polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a v severních částech republiky a na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní mezi 22 až 26 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už je před námi jedna z nejzásadnějších saxofonových melodií všech dob. Není to Baker Street, je to Infinity.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Sádka Eros Ramazzotti, který nedávno navštívil Prahu a v příštím roce se do ní vrátí. Tak se těšíme, mezitím si ho ale často budeme hrát tady u nás na Hitrádiu 90. Třeba i tento skvělý hit Sebastase una canzone. No a teď už je před námi dáma, která nedávno vlastně nás všechny trošku vystrašila, respektive někdo, kdo do médií vypustil zprávu, že je její stav po operaci slepého střeva vážný. Doktoři ji uvedli do umělého spánku, aby se urychlilo její uzdravení a informace o její zástavě srdce a boji o život byly nakonec tedy falešné naštěstí. Tak držíme Bonnie Tyler palce, tady je její Bitter Blue.

0: V neděli v 18 hodin bude mít na všech podcastových platformách, na YouTube kanálu Hit Rádia a na našich stránkách hitradio90.cz premiéru další díl našeho podcastu o fenoménech 90. let, který jsme nazvali Vypalovačka, a ten bude o boybandech, takže v něm East 17 rozhodně zmíníme. Teď jsme si ale i zahráli na Hit Rádio 90 a za chvíli Enigma.
1: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 kapela Bon Jovi a její These Days. 7 minut před 17. je čas na aktuální informace. Renata pro nás bude mít dopravu a potom Lucie přehled zpráv.
1: Na Pražském okruhu necháte půl hodiny mezi 23. až 19. kilometrem ve směru k D1. Kvůli tomu zpomaluje provoz na příjezdu do Prahy po D5 už od 8. kilometru. Tady také necháte 30 minut. Přerušované kolony jsou kvůli dopravnímu omezení tradičně na D1 z Prahy na Brno. Poprvé se brzdí před Velkou Bíteší na 161. kilometru, pak u 9. křížů do Mašova, Ostrovačický Valky a plynul se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Osobní auta naberou 40 minut, nákladní přes 2 hodiny. Na trase ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8 je šňůra aut na 4 kilometry v opačném směru kilometr.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Američan hospitalizovaný na pražské Bulovce, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Muž byl do Česka převezen v noci z Ugandy poté, co americké velvyslanectví požádalo Českou republiku o pomoc. Na klinice je v naprosté izolaci. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný výčet organizací, služeb a programů, které řeší bydlení, práce, dluhové poradenství nebo závislosti. Ceny pohonných hmot se v příštích dnech pravděpodobně výrazněji měnit nebudou, uvádí to analytici. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současné dění na trhu a také začínající motoristická sezona. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Naši hokejisté mají dnes a zítra na světovém šampionátu volno. Trenérský tým dokonce zrušil i dnešní trénink, aby hráči načerpali energii pro finish v základní skupině. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech.
2: Pátek by mělo být polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno, hlavně na severu republiky a na horách se můžou objevit ojediněle i přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní 22 až 26.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Jak si připomeneme i díky našemu filmovému hitu v 17:30, tak dneska se do kin vrátil jeden veleúspěšný animák po 25 letech. No a na konci 90. se po 17 letech naprosto nečekaně vrátila kapela Blondie.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, Jamiroquai, Cosmic Girl, no a ne z kosmu, ale ze severní Afriky, dorazí do Evropy velmi teplý vzduch, který na začátku příštího týdne způsobí vysoce nadprůměrné teploty ve velké části Evropy, někde bude i kolem 40 stupňů, u nás čekujeme spíše tu 30, no ale v noci pořád kolem 5, maximálně 10. Tak na to myslete, jestli budete v úterý večer koukat na naše s Kanadou někam ven.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombol z dárky
12: a Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombol z dárky
12: a na závěrečnou oslňující

devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop.

to, co nám právě teď doznívá na Hit Radio 90, Bittersweet Symphony od Verve, je taky z filmu z velmi nebezpečných známostí. Ale jak jsem avizoval na začátku hodiny, tak jako náš dnešní filmový hit v 17:30 zazní něco z animáku, který se právě dneska po čtvrt století vrací do kin.

0: Tohle bylo samozřejmě ze Shreka. Jestli jste ho nikdy neviděli na velkém plátně a nebo byste ho chtěli takto ukázat svým dětem, tak je teď možnost. Vrátil se do kin po čtvrtstoletí a tak jsme si z něj zahráli ten velký devadesátkový hit od Smash Mouth, All Star. To byl náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Rádiu 90.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. Ale nejsme retro. Hit Radio devadesátka.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
2: Amadeus.
1: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 90. Nejlepší.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
6: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
11: Hit Radio 90.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
4: GenX.cz. Hit Radio 90. 90. No.

0: Rádio 90. 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

Nejvíc 90. Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše